0: To bylo druhé jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta. Třetí jednání uvádí scéna, v níž poblouzněný hrabě a Sandrina pronásledují Narda, ale ten jim lstivě unikne. Podesta posílá Serpetu pryč, stejně jako Armindu, která se chce vdát za hraběte, a Ramíra, který požaduje Armindinu ruku. Pak Belfiore a Sandrina usnou v zahradě a když se probudí, zjistí, že jejich šílenství pominulo. Poznají se a Sandrina si vyslechne jeho Belfiorovo vyznání lásky. Pak se Arminda rozhodne dát Ramirovi svou ruku a Serpeta se odá Nardovi. Zbývá jen Podesta, který chce zůstat sám, dokud nenajde jinou Sandrinu. Tady je třetí jednání Mozartovy opery Zahradnice z lásky.
1: Posso dunque sperare?
2: Sì, sì, sperate pur che non vi male.
1: Ma questa indifferenza mi farà disperar. Sarò capace di far qualche sproposito. Che ti costa dirmi una parolina? De non esser carino.

0: Skončilo třetí jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta, které celé drama Giocoso uzavřelo. Zpívali Julia Conwell, soprán, Sandrina, zahradnice převtělená markýza Violante Onesti, milá hraběte Belfiora. Ezio di Cesare, tenor, Don Anchise, v opeře jmenovaný Podestá, tedy starosta. Thomas Moser, tenor, hrabě Belfiore. Lilian Sukis, soprán, Arminda, neteř Dona Anchise, Podesty. Brigitte Fassbender, mezzosoprán, Don Ramiro, host Dona Anchise, Podesty. Jutta Renate Ilov, soprán, Serpeta, služka Dona Anchise, Podesty. Barry McDaniel, bariton, Nardo, převtělný Roberto, sluha Violanty. Hrál orchestr Mozarte a Salzburg a Jean-Pierre Faber, čembalo, řídil Leopold Hager. Operu Zahradnice z lásky jsme uvedli v nahrávce, která vznikla v lednu roku 1980 v salzburském Mozarteu. V roce 1991 ji vydala společnost Philips. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Dnešní nedělní operní odpoledne uzavře doplněk z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to sonáta pro klavír B-dur, Kechl 570. Hraje Ivan Moravec.

Pianista Ivan Moravec hrál sonátu pro klavír B-dur ke Chl 570 Wolfganga Amadea Mozarta.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V rámci hudebního světa se odehrává více bitev, než bychom čekali. Hudba, kterou slyšíte, je zdánlivě bezproblémová, napsal jí Mozart, který si nezrovna právem vysloužil označení sluníčko. Přesto i ona je postavena na hudební bitvě, která se skrývá v každé sonátové formě. Souboj mezi hlavním a vedlejším tématem, jimž co by sekundant asistuje téma závěrečné, je hnacím motorem většiny sonát, symfonií, koncertů a smyčcových kvartetů od Stamice až k Prokofjevovi.

0: Dnes bychom se však měli věnovat skutečným bitvám, při nichž se bojuje, střílí a tasí meče a které našly svůj obraz v hudební literatuře. Vítám ve studiu svého rozhlasového kolegu a vlastně nadřízeného doktora Borise Kobrlého, hudebního dramaturga Vltavy. Borisi, ty si tuším na vojně zastával funkci výkonného praporčíka, že ano?
1: Ano, to znamená, že jsem moc nebojoval, spíš jsem počítal páry bod a kladl a překládal materiál. Toho boje moc nebylo.
0: Proč myslíš, že hudební skladatelé, kteří jsou veřejností vesměs považováni za pacifisty, tak ochotně zhudebňují řežby krvavé?
1: No, to bude asi proto, že ty řežby, podobně jako jiné scény, při nich jsou vybuzeny krajní určité emoce, s těmi se dobře pracuje. Ono vůbec všimněme si, že umělci mají nejraději ty náměty, jichž se nejméně rádi účastní. Ono je ohromně příjemné vyprávět o nějakých hrdinských činech, nebo je malovat, nebo je zhudebňovat, když ty hrdinské činy nemusíme sami vykonávat a když si o tom můžeme vyprávět někde v teple u krbu.
0: A asi vůbec ta bitva se dobře dělá, že? Tady třeba v orchestrálním případě je to velmi příjemné udělat ten konflikt uprostřed orchestru.
1: Dá se to, protože samozřejmě orchestr už tak je živná půda konfliktu a samozřejmě, že se s tím dá pracovat jako s něčím, co se děje, co se vyvíjí a krom toho, kde se srážejí veliké emoce. Takže já myslím, že jako inspirativní podnět je to náramně vděčná věc.
0: Tebe ovšem také podezírám ze sympatií k tomuto tématu. Přednedávnem si jako hudební dramaturg Vltavy velmi vehementně prosazoval natočení jedné hodně krvavé hudební bitvy.
1: Ano, samozřejmě jako Brňák si potrpím na dějiny okolí Brna a tudíž mě od malička zajímá bitva u Slavkova a jeden český skladatel, tedy přesněji severomoravský skladatel, který žije v Brně, Evžen Zámečník, napsal skladbu Bitva u Slavkova, která právě hudebně pracuje s motivy, kterých se tenkrát užívalo jako signálu. A to mě ohromně zaujalo, moc se mi to líbilo a pak také proto, že Evžen Zámečník je znamenitý dirigent, vede Brno Brass Band a ohromně rozumí zvuku dechových nástrojů. A tato kombinace, jednak znalost té hudební signalizace a jednak znalost hudebních nástrojů, kterých použil, způsobili, že se mě ta skladba moc líbila a tak jsem moc byl pro to, aby se nahrála.

To tedy byla historická bitva z pohledu soudobého českého autora, tedy člověka žijícího v relativním míru a navíc v Brně. Jeho bitva tedy byla pozorována jakoby z nadhledu. Teď se však přesuneme do daleké minulosti, do období vrcholné renesance a poslechneme si skladbu Klementa Žanekéna, který zhudebnil bitvu, které se sám zúčastnil. Šlo o bitvu u Mariňána v roce 1515. Uslyšíme důstojný nástup vojsk, jejich boj a závěrečnou oslavu vítězství.

já si dovolím nabídnout teď další bitvu, která je předvedena na varhany. To je trošku méně obvyklý způsob, i když na Pyrenejském poloostrově to zas nebude taková výjimka. Skladba je od José Jiménese, je to skladba s názvem Bitva, a mě na tom ohromně zaujala práce s barvou. On totiž, Jaroslav Tůma, který tu skladbu hraje, se rozhodl tuto skladbu natočit na varhany ve Zlaté koruně a tvrdí, že zlatokorunské varhany jako jediné v Čechách jsou schopné dostát barevně požadavkům některé španělské hudby. A tohle by měl být důkaz. A skutečně, když se zaposloucháte, tak barevně to odpovídá tomu blištícímu se ostrému zvuku takových těch hustých středních a hustých velmi vysokých poloh, což způsobuje tu specifickou barevnost, specifickou bojovnost už v té barvě.

Velké symfonické orchestry mají k dispozici dostatek bicích nástrojů na imitaci střelby. Ostatně nenáhodou se pro ně, stejně jako pro dělostřeleckou jednotku, užívá označení baterie. Občas je však nutné přiklonit se k naturalističtějšímu podání a sáhnout po střelné zbrani. Mezi jinými to učinil i Ludwig van Beethoven v předehře Wellingtonovo vítězství. Zdá se však, že to nebyla trefa do černého, neboť se tato skladba považuje za jedno z nejméně podařených Beethovenových děl.

0: Claudio Monteverdi má knihy madrigalů a jedna z těch knih je rozdělena na válečné a milostné. Jak lze vůbec dosáhnout bojové atmosféry v tak komorním obsazení, jako je sbor?
1: No, já myslím, že to v případě takového mistra, jako je Monteverdi, bylo docela možné, protože Monteverdi je neobyčejný umělec tím, že vlastně zvládl všechny styly a ještě některé navíc vymyslel ve své době, tedy na přelomu 16. a 17. století, a dovede neuvěřitelně dobře pracovat emocionálně a neuvěřitelně dobře různými hudebními a symboly a řekl bych hudebně psychologickými pohyby. A dokáže je velmi zvláštním způsobem kombinovat. Takže on toho, co jiní skladatelé vynalezli, používá jako jakýchsi zvukově emocionálních prefabrikátů, s nimiž pak pracuje na větších plochách nebo ve větších celcích. Trochu jako Šostakovič třeba, nebo Bruckner. A tím pádem dosahuje neuvěřitelných nových pohledů, nových kombinací, takže já si myslím, že v podstatě pro Monteverdiho nebyl žádný kompoziční úkol těžký.

0: No, myslím, že bychom měli se podívat zase domů a že máme u nás v české hudební literatuře dílo, které je bitvou par excellence, dokonce v jednom z nejnárodnějších děl, a sice V mé vlasti. Kdo si vzpomene na pověst o Šárce, vzpomene si jistě taky na to, jak Bedřich Smetana tuto pověst zhudebnil a jak brilantně vylíčil nástup ženských bojovnic, která likvidují ctiradův oddíl.
1: Budiš nám útěchou, že žijeme v době a v kulturním prostoru, kde se spory většinou řeší pouze hádkami, pomlouváním v médiích, anonymními telefonáty, prořezáváním pneumatik a občasnými přestřelkami mezi cizími státními příslušníky. Ani ve vztahu mezi ženami a muži nedochází k otevřeným fyzickým bojům. Nejhorší případy řeší rozvodový soud, ale ty běžné rodinné šarvátky obvykle skončí tím, čím Šárčina lest teprve začínala, čbánem chutné medoviny.

Robert Schumann, Wenn ich in deinen Augen sehn, píseň z cyklu Láska básníkova, opus 47, zpívá Jorma Hyninen.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Saverio Mercadante, scéna Přísahy Horáciů z druhého dějství opery Horáciové a Kuráciové. Filharmonický orchestr řídí David Perry.

0: Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu 3. klavírnímu koncertu.
1: Z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Philippa Telemanna, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme 2 věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

Michal Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Walter Gieseking nám zahraje píseň beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho číslo 6 ze sešitu 3.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Itálie, první desetiletí 18. století. Nejoslavovanějším skladatelem je kněz s ryšavými vlasy, vynikající houslista, učitel v dívčím sirotčinci v Benátkách, chrlící jeden koncert za druhým, až jich je ve finále 500. Antonio Vivaldi. Mimochodem, co se oper týče, Vivaldi také dosáhl úžasného čísla, 50. V každé najdeme hned několik efektních čísel, árií koloraturních, dramatických i něžných a kontemplativních, které se dávají koncertně, když už se tedy neinscenuje celá opera. Například s takovou operou Teucone se v operních domech potkáme poměrně zřídka, ale árii Zidiany z prvního dějství si ráda zaspívá řada altistek i kontratenoristů. V příštích minutách to bude ten první případ. Altistka Sonia Prina je Zidianou, usilující o vládu a dědictví po čínském vládci Tronkónovi i o lásku právoplatného dědice trůnu Teucona. Doprovodí ji Akademia Byzantína, zařízení Otávia Dantona.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta osmé patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav, prohlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel ztotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil blámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschorieho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Georg Friedrich Händel, Let the Bright Seraphim, árie z oratoria Samson. Zpívá Susan Riden, Niklas Eklund, London Baroque, řídí Charles Medlem.

Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Jaroslav Krček, všem známý ze souboru Muzika Bohemika, má i skladby pro nejrůznější obsazení, včetně 13 smyčcových kvartetů. Finální věta toho posledního se jmenuje Hej mistře a má vyloženě vánoční charakter. Hraje České filharmonické kvarteto.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Na D-dur teď hudba blámského renesančního skladatele. Jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda de Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20, D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

Frédéric Chopin byl romantik a tlumočníkem jeho hudebních myšlenek byl klavír. Sám byl skvělý pianista a tak trávil večery ve šlechtických salonech, kde do noci improvizoval, druhý den pak své improvizace upřesňoval, dolaďoval a zapisoval do not. Jsou to skladby extrémně virtuózní, plynou jakoby bez hranic a bez zřetelné formy. Pevnější obrysy ale slyšíme v klavírních koncertech, tam je to něco jiného. Chopinův klavír obecně zní často jako zvonkohra, brilantními běhy v pianissimu a na horním okraji klaviatury.

Opět je tu melodie, již zná celý hudební svět i většina toho nehudebního, protože je to častý a oblíbený kousek hraný jak na svatbách, tak na pohřbech. Mnozí rychle rozpoznají, že jde o Bachovo R. Znalejší je zařadí do orchestrální svity číslo 3 D-dur a znalci největší přidají i číslo v Bachově katalogu 1068. Krásná, volně plynoucí melodie z pera velkého barokního mistra je tu v nahrávce souboru The English Concert a Trevora Pinnocka.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Jandismas Zelenka strávil sice převážnou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech, ale svůj asi největší životní triumf prožil přeci jen v rodné české zemi, totiž v Praze. Když si od něj praští jezuité objednali hudbu pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. Českým králem na podzim roku 1723. A on napsal, nastudoval a provedl v pražském Klementínu svou mistrovskou hudbu k velké alegorické hře o životě svatého Václava Sub olea pacis et palma virtutis. A také několik orchestrálních skladeb, včetně té, která zazní v zápětí. Je to Hypokondria, uvertýra francouzského typu s pomalou procesní částí, rychlou a kontrapunktickou střední a velebnou akordickou závěrečnou tečkou. I těchto asi 8 minut dokazuje, jak originální byl Zelenka mistr v harmonii, kontrapunktu i instrumentaci. Freiburský barokní ansámbl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Do roku 1910 nás vede opera Giacoma Pucciniho La Fanciulla del West, děvče ze západu. A z jednoho z nejslavnějších tenoristů všech dob, Luciana Pavarottiho, učiní Lupice Ramerese alias Dicka Johnsona v árii ze třetího dějství Quella mi creda libero. Těsně před popravou prosí, aby se o jeho smrti nedozvěděla jeho milovaná Minnie. Ať věří, že jsem volný a daleko na cestě ke spasení. Opera končí happy endem, Minnie a Johnson spolu začnou nový život. Italští vojáci na frontě prý tuto árii zpívávali také téměř jako lidovou písničku, zde byl ale šťastný konec vzácností. Nám teď onu Pucciniho árii zaspívá jeden z nejlepších, Luciano Pavarotti. National Philharmonic Orchestra vede Oliviero de Fabritis.

Jean-Baptiste Lully, Pochod z komedie Měšťák šlechticem. Hraje londýnský hobojový band, řídí Paul Goodwin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Basová tuba rozhodně není sólový nástroj. V orchestru ale nehraje jen držené basové tóny. Skladatel jí může svěřit i kratší virtuózní pasáže. Existují ale i vzácné sólové skladby. Paul Hindemith a druhá věta ze sonáty pro basovou tubu a klavír. Hrají Michael Lind a Steven Hardloss na klavír.

Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant, houslista Franz Clement, hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové, zařízení Daniela Barenboima.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang Vishel Finn je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam. Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost.
1: V roce 1831 skládá 30-letý Ital Vincenzo Bellini dvě opery, za něž sklízí obrovský úspěch v Miláně. Jsou to Norma a Náměsíčná, La Somnambula. Inscenovány jsou dodnes, i když dlouho ležely v zapomnění a k jejich znovu oživení přispěly velkou měrou představitelky titulních rolí Maria Callasová nebo Joan Sutherlandová. V Náměsíčné se rozehrává příběh Amíny, která je obviněna z nevěry a její nevinu dokáže až fakt, že je náměsíčná. Přičemž její árie A no crede amararti v této náměsíční scéně je jedna z Belliniho nejkrásnějších, klenutých a také pěkně náročných frází. Poslechněme si. Sopranistka Cheryl Studer zpívá a hraje mnichovský rozhlasový orchestr, který vede Gabriele Ferro.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Teď nás čeká opravdu krásné spojení. Velký anglický barokní mistr, skladatel, a velký francouzský mistr hry na trubku. Dnes už legendární Maurice André zahraje Henryho Persla. Prosím, první věta živé Allegro z Perslovy sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Maurice André a Akademie svatého Martina v Polích se sirem Nevillem Marinerem.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž počínaje Beethovenovými symfoniemi nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Ignác Moscheles, Scherzo Ballabile, druhá část ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 E-dur. Hrají Jiří Bárta a Hamish Milne.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fernanda z prvního dějství opery Cosi fan tutte. Zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr řídí Karl Böhm.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

který nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Naladěnou máte digitální stanici Český rozhlas D-dur, která pro vás vysílá non-stop klasickou hudbu všech žánrů. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda a v tomto vysílacím bloku se můžete těšit na díla Mozarta, Beethovena, Dvořáka, Debussyho a řady dalších autorů. Úvod našeho hudebního výběru obstará švédský klavírista Dag Achatz, známý svými nahrávkami především klavírního repertoáru hudby 20. století. Nyní nám přednese klavírní transkripci symfonických tanců z muzikálu West Side Story. Slavné melodie Leonarda Bernsteina jsou rozděleny do čtyř částí: prolog, scherzo, cha-cha a the rumble.

Symfonické tance z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina hrál v transkripci pro klavír Doug Achatz. V tuto chvíli, milí posluchači, zavítáme do roku 1778 za Wolfgangem Amadeem Mozartem. V tomto roce totiž napsal 22-letý salzburský rodák flétnový koncert číslo 1 G-dur. Objednal si ho nizozemský amatérský flétnista a lékař Ferdinand Dejan. S ním se Mozart seznámil v Mannheimu během cesty se svou matkou do Paříže. Dejan po Mozartovi žádal hned 4 flétnové kvartety a 3 flétnové koncerty. Mozart dokončil objednávku jen z části. Koncerty dokončil jen 2. My budeme poslouchat ten první v tónině G-dur. Hrají Jean-Louis Bomaze a soubor Vienna Classical Players. Řídí Vahan Mardirosyan.

To byl koncert pro flétnu a orchestr G-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál Jean-Louis Bomaze na flétnu a soubor Vienna Classical Players, který řídil Vahan Mardirosyan.

Milí posluchači, další minuty budou na naší stanici patřit hudbě německého barokního skladatele a varhaníka Johanna Balthasara Christiana Freislicha. Je to jeden z hudebníků, kteří v polovině 18. století působili v polském Gdaňsku, tehdejším hudebním centru pobaltského regionu. Právě němečtí hudebníci přicházeli často do této oblasti, zejména poté, co se polským králem stal v roce 1697 saský kurfiřt Friedrich August I. Freislich nastoupil v roce 1731 na pozici kapelníka v Marienkirche v Gdaňsku a začal hrát důležitou roli v tamním hudebním životě. Napsal řadu příležitostných děl a mnoho duchovní hudby, podobně jako třeba Bach v Lipsku nebo Telemann v Hamburku. Freislichova kantáta Auf Danzig, lass ich jauchzenden Herren, Povstaň Gdaňsku, raduj se s jásajícími sbory, pro sola sbor a orchestr byla napsána u příležitosti 300. výročí osvobození z nadvlády řádu německých rytířů. Dílo Johanna Christiana Freislicha přednesou Ingrida Gápová, soprán, David Erler, alt, Georg Popluc, tenor, Tilo Dahlmann, bas a Goldberg, vokal a Goldberg Barok Ensemble. Provedení řídí Andrej Šadejko.

zum Zerschlag.

nach seinem Retter schmachtet blieb.

0: To byla kantáta Auf Danzig, lass ich jauchzenden hören. Povstaň k Daňsku, raduj se s jásajícími sbory. Pro sóla, sbor a orchestr od Johanna Baltazara Christiana Freislicha. Přednesli ji solisté a Goldberg Vokal a Goldberg Barok Ensemble. Provedení řídil Andrej Šadejko.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní trio číslo 7 B-dur opus 97 dokončil Ludwig van Beethoven na jaře 1811. Skladatel své poslední dílo tohoto druhu věnoval svému žákovi v kompozici, rakouskému arcivévodovi Rudolfovi. Odtud také pochází název arcivévodské trio. Beethovenovo mistrovské čtyřvěté komorní dílo si poslechneme z referenční nahrávky, kterou vytvořili v londýnském studiu Abbey Road v roce 1858 jedni z nejuznávanějších interpretů své doby. Houslista David Oistrach, klavírista Lev Oborin a violončelista Sviatoslav Nikolajevič Knuševický.

0: David Oistrach, Lev Oborin a Sviatoslav Nikolajevič Knuševický dohráli klavírní trio číslo 7 B-dur opus 97 od Ludwiga van Beethovena.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Současný francouzský skladatel a klavírista Nicolas Bacry je autorem cyklu 4 písní Melodias de la Melancolia na texty kolumbijského spisovatele žijícího v Paříži Alvara Escobara Moliny. Písně vznikly v roce 2010 a my si je za okamžik poslechneme z nahrávky, která vznikla o rok později. Melancholické melodie pro soprán a orchestr opus 119 Nicolase Bacryho zaspívá sopranistka Patricia Petibon za doprovodu Orchestra Nacional de España. Dirigentem je Josep Pons.

Dozněly melancholické melodie, 4 písně pro soprán a orchestr od Nicolase Bacriho. Zpívala sopranistka Patricia Petibon, Orchestra Nacional de España řídil Josep Pons. Milí posluchači, v následujících 10 minutách připomeneme také hudbu slavného autora filmové hudby Johna Williamse. Tentokrát však skladbou, která nepochází z filmového plátna. V roce 1999 napsal Williams k poctě dirigenta a svého přítele Seiji Ozawy skladbu Tributes u příležitosti 25 let jeho působení ve funkci šéfdirigenta Bostonského symfonického orchestru. V tuto chvíli nám kompozici zahraje Saito Kinen Orchestra s dirigentem Stefanem Denevem.

Saito Kinen Orchestra s dirigentem Stefanem Denevem přednesli skladbu Tributes na počest Seiji Ozawy od Johna Williamse. Milí posluchači, programem stanice D-dur vás provází Robert Škarda. Naši pozornost nyní obrátíme ke komorní hudbě Antonína Dvořáka. Z bohatého odkazu českého klasika vybírám smyčcový kvartet G-dur opus 106. Jde o jeden ze dvou kvartetů napsaných na podzim roku 1895, poté, co se Dvořák vrátil ze Spojených států zpět do Čech. Nejprve přesídlil s rodinou na letní sídlo ve Vysoké, kde odpočíval a promýšlel své další kompoziční plány. Jedním z výsledků je právě čtyřvětý, melodicky bohatý a náladově proměnlivý smyčcový kvartet číslo 13 G-dur. Hraje Haasovo kvarteto.

4 písně a kapela pro dva smíšené sbory opus 141 Roberta Schumanna jsou dílem roku 1849. Jsou vrcholem Schumannova sborového díla, spojují světskou i duchovní poezii, využívají strukturu moteta a obsahují fugátové pasáže i chromatiku. 4 písně na texty Friedricha Rickerta, Josefa Christiana Cedlice, Johanna Wolfganga Goethe a Karla Lappeho zaspívá Netherlands Chamber Choir.

Netherlands Chamber Choir se sbormistrem Uwe Gronostajem přednesl 4 dvojzborové písně opus 141 od Roberta Schumana. Naladěnu máte stanici D-dur Českého rozhlasu. Pro závěrečnou půlhodinu našeho bloku nabízím výjimečnou nahrávku hudebního impresionismu. Tento umělecký směr původně vznikl v oboru malířství, ale zejména francouzský skladatel Claude Debussy dokázal jeho ideje přetavit do působivého hudebního vyjádření. Typickým příkladem jsou 3 symfonické skici s názvem Moře, komponované v letech 1903 až 5. Debussy zde geniálně zachytil své dojmy a nálady z klidného i bouřícího vodního živlu. Poslechneme si verzi pro 2 klavíry, jejímž autorem je André Caplet. Jednotlivé skici Debussyho Moře nesou názvy Od svítání do poledne na moři, Hra vln a Rozhovor větru s mořem. Hrají japonská klavíristka Yukie Nagai a švédský klavírista Dag Achatz.

Dozněly tři skici s názvem Moře od Claude Debussyho. Verzi pro dva klavíry hráli Yukie Nagai a Doug Achatz. To byl také závěr hudebního výběru, který připravil a od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u poslechu stanice D-dur. Následujícím čtyřhodinovým hudebním blokem vás bude provázet a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. Těšit se můžete například na hudbu Josefa Myslivečka, Georga Mufata nebo George Gershwina. Začneme ale ve světě opery 18. století a dvěma ukázkami z díla Antonia Salieriho. Budou to dvě árie z hrdinsko-komické opery o dvou dějstvích Kublaj, velký chán tatarský. Salieri ji složil v roce 1788 na libreto Giovanniho Battisti Castiho jako parodii na dvůr ruského cara Petra Velikého. Kvůli tomu ji také císař Josef II. Zakázal uvádět, neboť Rusko bylo tehdy významným spojencem Rakouska-Uherska. Dvě árie princezny Alzimy zaspívá sopranistka Diana Damrau za doprovodu souboru Le Cercle de l'Harmonie. Dirigentem je Jeremy Rohrer.

To byly dvě árie princezny Alzimy z opery Kublai Velký chán tatarský od Antonia Salieriho. Zpívala německá sopranistka Diana Damrau. Tu si za okamžik poslechneme ještě ve dvou áriích z opery Kouzelná flétna. Ze slavné pohádkové opery Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791 jsou připraveny dvě árie Královny noci.

0: Sopranistka Diana Damrau přednesla dvě árie Královny noci z opery Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázel orchestr Le Cercle de l'Harmonie s dirigentem Jeremy Rohrerem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujících minutách dostane na naší stanici prostor zajímavé dílo českého kontrabasisty, dirigenta a skladatele 20. století, Františka Hertla. Hertl zanechal významnou stopu například jako první kontrabasista České filharmonie za Talichovy éry, jako člen Českého noneta nebo dirigent brněnského rozhlasového orchestru. Ze skladatelského díla Františka Hertla nyní zazní koncert pro kontrabas z roku 1957. Ve verzi s doprovodem klavíru nám skladbu neoromantického stylu představí kontrabasista Robert Vizváry a klavírista Ivan Koska. Nahrávka vznikla v roce 2022.

0: Dozněl koncert pro kontrabas a klavír od Františka Hertla. Hráli Robert Vyzváry a Ivan Koska.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v tuto chvíli vás zvu k poslechu jednoho z oratorií Josefa Myslivečka, významného českého skladatele doby raného klasicismu, který prožil část života v Itálii. Připravena je nahrávka oratoria Adam a Eva na italské libretto Giovanni Granelliho. Premiéra Myslivečkova zhudebnění příběhu o vyhnání Adama a Evy z ráje se konala v roce 1771 ve Florencii. Oratorium mělo úspěch a také Mozart ho označil za dílo plné ohně, ducha a života. Na nahrávce vydané v roce 2019 se představí jako Adam tenorista Valerio Contaldo, jako Eva mezzosopranistka Luciana Mancini, jako anděl spravedlnosti sopranistka Roberta Mameli a jako anděl milosrdenství sopranistka Alice Rossi. Soubor Il Giardellino řídí Peter van Heygen.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo dvoudílné oratorium Adam a Eva od Josefa Myslivečka. Zpívali Valerio Contaldo, Luciana Mancini, Roberta Mameli a Alice Rossi. Soubor Il Giardellino řídil Peter van Heygen.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, následujících 20 minut vysílání naplní barokní sonáta pro smyčcové nástroje a basso continuo číslo 5 G-dur. Jde o pětivětou sonátu ze sbírky Armonico Tributo, vydané v roce 1682. Jejím autorem je Georg Muffat, skladatel a varhaník známý z působení v arcibiskupských službách v Salzburku a později u dvora pasovského biskupa na přelomu 17. a 18. století. Hraje koncerto Kopenhagen, řídí Lars Ulrik Mortensen.

Koncerto Kopenhagen pod vedením Larse Ulrika Mortensena. Dohrál sonátu pro smyčcové nástroje a basso continuo číslo 5 G-dur ze sbírky Armonico Tributo od Georga Muffata. Milí posluchači, v tuto chvíli nabízím k poslechu na naší digitální stanici originální hudbu amerického skladatele George Gershwina. Ten jako jeden z prvních ve 20. století propojoval klasickou hudbu s jazzem. Psal muzikály, hudební komedie, symfonickou hudbu a také písně, kterých napočítáme kolem 700. Právě Gershwinovy písně, a to v autorské úpravě pro solový klavír z roku 1932, se právě teď v rozhlasovém éteru rozezní. Songbook, cyklus 18 písní v úpravě pro klavír, hraje německá klavíristka Corinna Simon.

To byl Songbook, cyklus písní v úpravě pro solový klavír od George Gershwina. Poslouchali jsme nahrávku německé klavíristky Koriny Simon.

Milí posluchači, poslední položkou našeho hudebního výběru bude zhudebnění žalmu 83 ve formě velkého moteta od francouzského barokního skladatele Jeana Philippa Rameaua. Jde o žalm Quam delecta tabernacula tua, tedy jak milé jsou tvé příbytky, hospodine zástupů. Moteto pro solisty, sbor, orchestr a basso continuo náleží do skupiny tří velkých motet, které Rameau napsal v letech 1713 až 15. Zpívat a hrát bude ensemble Margaret Lewis, dirigentem nahrávky z roku 2021 je Gaetan Jarry.

Ansámbl Marguerite Louis pod vedením Gaetana Jarry přednesli velké moteto Quam dialecta tabernacula tua z hudebnění žalmu 83 od Jeana Philippa Rameaua. A touto skladbou se od mikrofonu také loučí váš dosavadní průvodce vysíláním Robert Škarda.

který nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

Jan Václav Hugo Voříšek, Líbe, píseň pro soprán a kladívkový klavír. Zpívá Martina Janková, hraje Barbara Maria Willi.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kanconeta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Biloba slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

0: Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech šest částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi. Beethoven Goethemu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste, beránku boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Odietamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro 6 hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lily mu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lily skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lilyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte hospodinovi služebníci, chvalte jméno hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Téměř všechny komické opery Joaquina Rossiniho charakterizují skvělá pěvecká čísla, humor, komické árie, dueta nebo terčeta, melodické bohatství, efektní nápady i v instrumentaci a také brilantní předehry. K Lazebníku sevilskému, ke Strace zlodějce nebo ta, která otevírá Italka v Alžíru a kterou teď hraje National Philharmonic Orchestra zařízení Ricarda Šajího.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Karl Maria Weber, sbor myslivců z opery Čarostřelec. Sbor a orchestr Královské opery řídí Bernard Haitink.

Na chvíli teď necháme znít na vlnách D-dur sólové čembalo, totiž krásnou čakonu, jejímž autorem je dvorní kapelník tří rakouských habsburských císařů, už za svého života mimořádně ceněný a oslavovaný teoretik, pedagog a skladatel Johann Josef Fuchs. Čakonu hraje Dorota Cibulská-Amsler.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval 3 krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným kouzlem a nazval je gymnopédie. Sám přesnou definici toho slova nenabídl. Existuje už ale v Rousseauově hudebním lexikonu, kde je gymnopédie popsána jako píseň nebo zpěv, při němž mladé řecké dívky antického města Lacedemonu tančily nahé. Víme, že když se majitel jednoho pařížského kabaretu ptal 22-letého Satieho, čím je, řekl gymnopedistou. V každém případě platí-li to, že se těmi skladbičkami chtěl odstřihnout od tehdy tradiční salonní hudební produkce 80. respektive 90. let 19. století, gymnopediemi se to jednoznačně povedlo. Dnes se o ní hovoří spíš jako o předchůdkyních moderní ambientní hudby. Krátké, něžné, harmonicky bohaté a občas i neukotvené. Gymnopédie číslo 2 hraje Aldo Ciccolini.

Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang Wische Alfin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. François Couperin od útlého dětství zastěňoval svého známého strýce Louise Couperina. A to nejprve jako varhaník a později i jako autor skladeb pro různé klávesové nástroje. Není divu, ještě dnes při jejich poslechu žasneme nad mistrovstvím a muzikalitou jejich autora. Poslechněme si první část z čembalového cyklu Le Folie Françoise, v nichž dává François Couperin 12 částem názvy související s pocity lásky. Toto je například La Virginité, panenství, nebo spíš možná panenskost. Hraje americká čembalistka Mitzi Meyerson.

Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeister neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6/8 rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Monteho duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Nyní si dopřejeme vivaldiovské, chtělo by se říci přímo benátské baroko. Svěží a ne zas tak často slýchaný zvuk sopraninové flétny. I pro ní napsal Antonio Vivaldi koncert, dokonce hned tři, které najdeme mezi 500 dalších koncertů, pod nimiž je podepsán. Tady je třetí část z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur. Peter Holstlák, zobcová flétna a soubor The Parley of Instruments.

Václavu Janu Tomáškovi se v Praze na počátku 19. století přezdívalo hudební papež Prahy. Byl to pedagog, klavírista, skladatel, ale především osobnost, u níž si v Praze té doby podávali dveře nejvýznamnější hudební postavy té doby, které do Prahy zavítali. Tomáškův názor rezonoval pražským tiskem a na Tomáškových salonech zněly především Tomáškovy skladby. Například takový Král duchů, Erl König, píseň na Goethův text, je skutku pozoruhodné dílo. Poslechněte si, jak je zpívá Renata Pokupič, již doprovází klavírista Roger Vignolet.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
1: Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog, jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernani, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenárdem baritonista Adam Plachetka.

play. Affiderei la mia birra a un tedesco.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Vynikající francouzská čembalistka Blandine Verletová nám teď nabídne hudbu svého krajana, barokního skladatele a vysoce ceněného čembalisty a varhaníka jménem Jean-Louis Marchand. V čembalu zdatně konkuroval velkému Françoisi Couperinovi. Ve varhaní improvizaci se ale prý raději vyhnul plánovanému souboji s Johannem Sebastianem Bachem. Tak teď tedy Marchandovo čembalo, Almanda ze svity G-moll.

Giacomo Puccini, árie Cavaradossiho z třetího dějství opery Tosca. Zpívá Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr řídí Nicola Rescino.

Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

0: Elias, herzlich willkommen im Prager Studio des
1: Eliasi, vítej v pražském studiu Českého rozhlasu. S nadcházející sezónou tu začínáš novou hudební etapu a hned velmi výjimečnou, protože orchestr slaví svou 100. sezónu. Než se ale dostaneme k tomuto zvláštnímu večeru, chtěla bych ještě chvíli zůstat u tebe jako hudebníka. Řadu let si sám hrál jako violončelista v orchestrech v Mnichově a v Berlíně. Co si z té doby neseš dodnes, když teď stojíš před orchestrem?
2: Ano, v první řadě moc děkuji. Mám velkou radost, že tu mohu být. Myslím, že to hlavní, co jsem si z té doby odnesl, je vnímání odpovědnosti, kterou člověk jako dirigent má. Způsoby, jakými lze orchestr vést, utvářet a tvořit společně s ním, a především to, jaká je to odpovědnost. Nejde totiž jen o to, že dirigent je tím, kdo stojí vpředu a říká, jak se má hrát, ale že do toho člověk vkládá opravdu velmi, velmi mnoho. Že si to člověk také musí v jistém smyslu zasloužit, aby tam mohl stát. A ano, pak jsem se nějak vydal na svou dirigentskou dráhu a doteď mám vždycky velkou radost, když stojím před orchestrem.
1: Už velmi brzy si cítil, že tě dirigování fascinuje. Vzpomeneš si na okamžik, kdy se z toho stalo opravdové rozhodnutí?
3: Dass ich es professionell betreibe und dass es nicht einfach nur ein Wunschtraum von
2: To, že se tomu věnuji profesionálně a že to není jen mé vysněné přání, mi došlo poměrně pozdě. Stalo se to v době, kdy jsem už hrál v orchestru. Ten proces, během kterého jsem si to pro sebe přál a měl pocit, aha, tohle je něco, co mě velmi, velmi zajímá a v čem bych možná mohl být i velmi dobrý, trval mnoho, mnoho let. Začalo to už v mém mládí a pokračovalo i během prvních let studia, kdy jsem si prostě vždycky uvědomoval, že mě zajímá mnohem víc než jen samotné studium tohoto nástroje. Od mnoha čistě hudebně teoretických otázek přes hlubší znalosti o hudbě až po intenzivní práci v oblasti komorní hudby, kde jde především o to, jak můžeme určité věci nacvičit tak, aby zněly konkrétním způsobem. Pozornost a absolutní soustředění na každý detail a zároveň na to, jak každý detail zapadá do celku. To byly věci, které mě vždycky zajímaly. Pak jsem nejprve nějakou dobu pracoval, abych se tím mohl trochu živit. To se mi také podařilo, nicméně měl jsem velké štěstí, že jsem si vedle své práce v Berlíně mohl dovolit studovat dirigování.
1: Když ses přesunul od violončelového pultu k dirigentskému, co ses musel o muzicírování naučit úplně nově? A co jsi možná právě díky zkušenosti violončelisty už dávno chápal?
2: Ach, to je velmi zajímavá otázka. Myslím, že největší rozdíl, který se člověk musí naučit, spočívá v tom, že už jen dává podněty, ale sám už zvuk nevytváří. A proto jde o tu pravou rovnováhu. Dávat správné podněty, být skutečně přítomen, ale pak také pustit a nechat je hrát. Najít tu správnou rovnováhu, která se navíc liší podle orchestru, protože každý orchestr reaguje jinak. To je, myslím, největší rozdíl mezi hraním a dirigováním.
1: Když myslíš na učitele a hudebníky, kteří tě ovlivnili, co ti dali, co se z žádné partitury naučit nedá?
2: To je také krásná otázka. Měl jsem spoustu skvělých učitelů a měl jsem také obrovské štěstí, že jsem mohl studovat nebo pracovat v místech, kde působili prostě neuvěřitelně fantastičtí hudebníci, kteří s velkou radostí předávali dál své znalosti a hudební cit. Je to opravdu mnoho, mnoho nejrůznějších věcí. Myslím, že to, co se člověk postupem času naučí a co se naučí i od velkých hudebníků, je schopnost skutečně utvářet daný okamžik. Tedy v daném okamžiku nejen hudbu slyšet, ale také ji naslouchat a být schopen ji následovat a tím ji v daném okamžiku také utvářet. Stejně tak v té konkrétní vteřině, minutě nebo hodině, jakou cestou se hudba v daném okamžiku ubírá s těmi, kdo ji hrají i s těmi, kdo ji poslouchají. To je ale něco, co vyžaduje ohromnou přípravu, a to jak nad partiturou, tak i vnitřní dozrávání. A to i ve vztahu k sobě samému, protože člověk musí neustále lépe poznávat sám sebe i lidi, s nimiž hudbu tvoří, aby věděl, aha, teď jsme všichni společně v tom bodě, že se do toho můžeme plně ponořit, protože jsme už odvedli práci, která k tomu patří.
3: Dass wir uns ganz darauf einlassen können, weil wir eben die Arbeit, die dazugehört, schon gemacht haben.
0: Gibt es Musik, zu der du nach
1: vielen... Existuje hudba, ke které se po mnoha letech stále vracíš a po každé v ní objevíš něco nového?
0: Etwas Neues entdeckt?
3: Ja, natürlich. Ich glaube, fast jedes Stück, zu dem man zurück
2: Ano, samozřejmě. Myslím, že člověk téměř každé dílo, k němuž se vrací, nebo které znovu diriguje, zároveň znovu objevuje. Možná ne nutně celé dílo, ale objevuje nové detaily. Někdy objevíte i věci, které vyvolávají nové otázky. Takže si říkáte, je můj celkový koncept opravdu správný, nebo musím v tomto bodě udělat krok zpět, protože právě tady to vlastně nezapadá tak, jak jsem si dosud představoval? A samozřejmě existuje mnoho velkých skladatelů, kteří nám darovali tak hluboká a obsahově silná díla, že cesta s nimi nikdy nekončí. Beethoven, Mahler, Giuseppe Verdi, Brahms, také Čajkovský, ano, je jich mnoho.
3: Auch Tchaikovsky, ja, es gibt viele.
1: Od své první spolupráce se Sočrem se intenzivněji zabýváš také českou hudbou. Změnilo se tím nějak tvoje naslouchání této hudbě? Jaké zvláštní kvality v sobě pro tebe česká hudba nese?
0: Tschechische Musik für dich.
3: Ob sich das Hören unbedingt verändert hat, das weiß ich nicht, aber es ist mehr eine.
2: Jestli se nutně změnilo moje naslouchání, to nevím. Spíše je to nádherná objevitelská cesta, protože se tím pádem nevyhnutelně intenzivněji zabývám tím, jací čeští skladatelé existují, kromě těch, kteří jsou samozřejmě mezinárodně známí a přítomní po desetiletí či staletí. Zjišťuji, jací další tu vlastně jsou. A to je krásné objevování. Stejně jako sledování tradice, která, jak se mi zdá, v české hudbě velmi plynule prochází od Smetany přes Dvořáka a Janáčka až po Martinů, Vítězslavu Kaprálovou a pak Jindřicha Felda. Až po současnost. Dnes hrajeme skladbu Jana Kučery nebo třeba Miroslava Srnky, což je zase úplně jiná hudba. Ale je v tom velmi krásná tradice, kterou vidím a moc si ji vážím. Vždycky je tam úzké spojení s duší, s českou duší.
3: Immer eine enge Verbindung an die Seele, an die tschechische Seele.
1: Když přemýšlíš o společné budoucnosti se Sočrem, jakými hudebními cestami by ses chtěl s orchestrem vydat?
2: Ano, tohle objevování cest je zajímavé, protože si myslím, že jde vždy o kombinaci více faktorů. Orchestr už má svou historii. Zažil skvělé období s Petrem Popelkou. Navázat tam, kde orchestr právě je, a vydat se společně na novou cestu. To považuji za vzrušující a napínavý úkol. Samozřejmě se budeme i nadále věnovat kmenovému repertoáru, který k Sočru patří a kterému by se dalo říkat klasická moderna. A dále budeme pěstovat zaměření na český repertoár, které je tu stále silně přítomné. A pak je tu několik skladatelů, jako je Mahler, Richard Strauss nebo také Zemlinsky, kteří mi jsou blízcí. Ostatně Mahler se alespoň narodil v Čechách a Zemlinsky působil dlouhou dobu v Praze. Existují tu tedy silné vazby na skladatele, jejichž díla v poslední době diriguji čím dál častěji. A myslím si, že právě v této kombinaci, s ohledem na to, kde Socher stojí, kam směřuje a jaká je tradice tohoto orchestru, je naším záměrem tuto tradici rozvíjet a zároveň tu a tam vnášet i nové podněty. Případně u českých skladatelů, kteří v repertoáru nebyli až tak přítomni, jako je třeba Schulhoff, znovu na tyto tradice navázat.
3: Im Repertoire da diese Fäden wieder aufzunehmen.
0: Und nun eröffnest du die
1: A teď zahájíš s tou sezónu přesně tím programem, kterým orchestr před 100 lety začal. Co pro tebe osobně znamená tohle spojení prvního koncertu s dnešním okamžikem?
0: Zwischen dem ersten Konzert und dem heutigen Moment.
2: Myslím, že je to nádherný nápad. Bohužel nebyl můj, ale je skvělé zopakovat tento první program, protože to vypovídá mnohé o podstatě hudby, včetně té, kterou hrajeme. Hudba totiž neexistuje sama o sobě jen tím, že se jednou provede nebo nahraje. Existuje jen v momentě, kdy ji hrajeme. Provedením tohoto programu stavíme velký most k době před 100 lety. Ale zároveň platí, že hudba existuje jen v tom okamžiku, kdy ji hrajeme. Vlastně tedy nehraje roli, zda byla před 100 lety nějakým způsobem provedena nebo ne, ale přesto tu je ono vnitřní propojení. To považuji za velmi krásný okamžik a těším se na
3: něj.
1: Když stejná hudba zazní o 100 let později znovu, co v ní dnes slyšíme, co tehdy možná ještě slyšet nebylo?
2: To nedokážu říct, protože jsem u toho tehdy nebyl. Myslím si však, že kdybychom to mohli sledovat v průběhu 100 let, viděli bychom úžasný vývoj tohoto orchestru. Z projektu rozhlasového tělesa se Socher vyvinul v opravdový rozhlasový orchestr, který bez problémů obstojí na mezinárodní úrovni. Stala se z něj instituce a nedílná součást kulturního života v Praze i v České republice. A díky tomu také vystupuje jako ambasador v zahraničí a tak říkajíc reprezentuje Českou republiku a vše české. Myslím si, že všechny tyto věci, jak tento organismus za těch 100 let vyrostl a co znamená vidět tento rozkvět orchestru, to je podle mě něco, co dnes můžeme naplno vnímat a cítit.
3: Was wir doch erspüren können und wahrnehmen können jetzt.
1: Jednou jsi řekl, že každý koncertní večer je pro tebe cestou, jakousi poutí. Co je třeba, aby se na téhle cestě mezi orchestrem a publikem odehrálo něco společného?
3: Ja, ich glaube genau das, dass wir es zulassen.
2: Ano, přesně to si myslím, že dovolíme, a to jak na pódiu, tak i v publiku, aby na nás v daném okamžiku hudba působila přesně tak, jak v dané chvíli žije. A pak se na tu chvíli vydáme na cestu do světů, které nám skladatelé otevírají, ale také do světů, které otevírají v nás samých právě díky poslechu, pokud to dovolíme. A vždy si přeji a doufám, že se to daří i nám na pódiu, abychom měli odvahu naslouchat. Je to tenký led, po kterém kráčíme a vyžaduje to hodně odvahy. Protože se jedná o riziko nechat se unášet. A to zejména pro rozhlasový orchestr, kde se věci často nahrávají. Ale v tomhle ohledu mám v Socher velkou důvěru a na koncerty se už moc těším. A pak jde také o to, neočekávat od publika nic konkrétního, ale umožnit mu, aby se vydalo na tuto vnitřní cestu samo za sebe a nepřicházelo s nějakými poslechovými očekáváními nebo s pocitem, ach, tohle dílo znám, ale aby ho prožilo tak, jak na nás v daném okamžiku působí a jak žije.
1: Eliasi, děkuji za rozhovor a vítej u Socheru.
3: Vielen Dank, Lucie.
2: Moc děkuji, Lucie. Velmi, velmi se těším na čas, který spolu s orchestrem strávíme.
1: Ano, a do této nové společné hudební etapy ti přeji všechno dobré.
2: Moc děkuji.
3: Dankeschön.
4: Koncert Socher. Thank you. krátce po rozhovoru s novým šéfdirigentem Sočru Eliasem Grandim, který vedla Lucie Hradilová, dramaturgině orchestru i mezinárodní hudební výměny Eurorádia, přejeme z Českého rozhlasu Vltava dobrý večer vám všem, kteří napjatě očekáváte moment přepojení z vysílacího pracoviště v budově Českého rozhlasu na Vinohradské 12 až na Alšovo nábřeží v Praze. Tento okamžik nastává, bude 20.15 a přepojujeme do Dvořákovy síně Rudolfína.
5: A jdete, běžte.

0: Hezký večer, vážení ústavní činitelé, vážení zástupci diplomatického sboru, Your Excellencies, dear ambassadors, vážení vzácní hosté, milí rozhlasoví posluchači, milí televizní diváci, milé dámy, milí pánové. Dovolte mi, abych vás i já z pozice generálního ředitele Českého rozhlasu přivítal a srdečně pozdravil a přivítal s vás na koncertu, kterým zahájíme jubilejní 100. sezónu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Myslím si, že je opravdu takových okamžiků velmi málo v životě lidském. Já jsem velmi rád, že jsem měl tu čest před 3 lety si užít z té výročí Českého rozhlasu a jsem o to radši, že se takto mohu v této pozici radovat i ze stovky našich rozhlasových symfoniků. Ta 100. sezona jubilejní je napěchovaná krásnými věcmi. My jsme připravili pro vás více koncertů, než je tomu běžné, bude jich 33, ať už ti symfonické, anebo i ty komorní v rámci našeho studia S1 na Pražských Vinohradech. Naše pozvání do sezony přijali vlastně všichni čeští mezinárodně uznávaní dirigenti, ať už je to Petr Popelka, ať je to Tomáš Netopil, Jakub Hruša, Václav Fuchs, Tomáš Hanus a řada dalších. Já bych vás rád upozornil na 3, myslím si, že skvosty v rámci celé sezóny a takto vás vlastně i, řekněme, nějakým způsobem přilákal na 3 takové hezké koncerty. Tím prvním bude 6. prosince 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii, kde pod taktovkou Eliase Grandio, šéf dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu, také budete moci si poslechnout hlasy až 1000 zpěváků. Zároveň vás zvu 6. února příštího roku na koncert pro Světlušku, koncert Pod mě, věnovaný našemu nadačnímu fondu, kterým se snažíme pomáhat zrakově postiženým občanům. A tady pod taktovkou Roberta Kružíka v Obecním domě se také můžete oddat krásné hudbě. Totéž plánujeme a chci vás přivítat, respektive přilákat na koncert Pro mír, který budeme 8. května příští rok takto realizovat na Pražském hradě ve Španělském sále a pod taktovkou Petra Popelky zase budete moci oslavit, řekněme, i 8. květen a den tedy vítězství a konec druhé světové války. Symfonický orchestr je tedy více, už nebo respektive 100 let, součástí, integrální součástí Českého rozhlasu a Český rozhlas je často vnímán pouze skrze zpravodajství, ale já bych velmi rád právě vypíchl jeho zcela unikátní roli na poli kultury. Český rozhlas v roce odbaví, respektive natočí více než 250 hudebních snímků, ať už jsou to koncerty, studové nahrávky, více než 100 věnujeme a tak to vlastně dáváme k dispozici i evropským rozhlasům v rámci sítě Eurorádia. A Český rozhlas touto formou také samozřejmě dává obrovskou příležitost českým skladatelům, orchestrům, interpretům, autorům, sborům, kapelám a tak dále. Každopádně není jen tím, řekněme, tou institucí, která vysílá a která kulturu takto podporuje. My máme i svá vlastní další tělesa. Možná víte, že jsme oslavili v loňském roce výročí a kulatá výročí našeho dětského pěveckého sboru. Český rozhlas vedle úžasných rozhlasových symfoniků má svůj big band Gustava Broma. Máme brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a těch řada takových dalších projektů je opravdu součástí našeho běžného fungování, našeho běžného rozhlasového života. Podporujeme mladé umělce, mladé talenty, soutěží Concertino Praga a troufám si říct, že nebýt Českého rozhlasu řada kulturních, hudebních festivalů ani nevznikne a my jsme rádi, že můžeme takto mediálně tyto počiny vždycky podpořit. No a konec konců musím zmínit i to, že jsme vlastně tělesem, respektive orgánem institucí, která dává velkou příležitost i pracovní mnoha lidem a to napříč různými žánry. Milé dámy, milí pánové, já bych velmi rád chtěl využít tuto příležitost a poděkovat u příležitosti z tého výročí rozhlasových symfoniků všem bývalým dirigentům, současným dirigentům, bývalým současným hráčům, hráčkám, všem lidem, kteří mohou za to, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu je orchestrem s bohatou a obrovskou tradicí, je v té úžasné kvalitě, v jaké ho dneska nacházíme a je v té kondici, která opravdu umožňuje, aby plnil i ty nejnáročnější interpretační výzvy. Přeju orchestru, všem hráčkám, hráčům, k těmto ctím narozeninám, aby i nadále byl Symfonický orchestr etalonem české kultury a společnosti a aby byl i nadále hrdým ambasadorem Českého rozhlasu. Milé dámy a pánové, vám všem přeji krásný večer, krásný kulturní zážitek. Zachovejte přízeň rozhlasovým symfonikům, zachovejte přízeň silnému, nezávislému, veřejnoprávnímu českému rozhlasu. Krásný večer.
1: Hezký večer, milí posluchači. Zdravíme vás z Dvořákovy síně Pražského Rudolfína, ve které svým proslovem otevřel mimořádný večer generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes vstupuje do své jubilejní sté sezóny a začíná nová kapitola jeho historie pod vedením nového šéfdirigenta a uměleckého ředitele Eliase Grandiho. Možná právě proto dostal úvod večera hudbu, která se za těch 100 let stala jedním ze symbolů české hudební tradice. Smetanova předehra k prodané nevěstě je hudba plná energie, radosti a pohybu. A takový bude i začátek dnešního slavnostního koncertu. Potlesk rudolfinského publika doprovodil Eliase Grandiho na pódium před rozhlasové symfoniky, tak si užijeme předehru k opeře Bedřicha Smetany, prodaná nevěsta. Krásný poslech.

Z Rudolfina ke stoletému výročí Symfonický orchestr Českého rozhlasu zařízení šéf dirigenta Eliase Grandiho zahrál předehru k Prodané nevěstě od Bedřicha Smetany. Dozněla tak skladba, která zahajovala vůbec první koncert tehdejšího orchestru Radiožurnálu, a to 2. října 1926. Tehdy sotva kdo mohl tušit, jak dlouhý příběh se právě začíná psát. Orchestr měl ve svých řadách 20 kmenových hráčů a při náročnějších programech mu pomáhalo 14 členů České filharmonie. Jeho vedení převzal tehdy dirigent a skladatel Jožka Charvát, někdejší žák Leoše Janáčka. Přestože šlo o úplný začátek, dramaturgie prvního večera nebyla nějak opatrná. Už tehdy se v ní potkávala evropská hudba s domácí tradicí. A přesně k této myšlence se dnešní koncert vrací. Posloucháte přímý přenos na stanici Český rozhlas Vltava a Český rozhlas D-dur. Tato hudební událost je rovněž součástí prestižní koncertní série Prémiové koncerty Eurorádia, tedy zdravíme do zahraničí všechny milé posluchače. Od české opery se teď program obrací k Beethovenovi, zazní totiž jeho dvě romance pro housle a orchestr. První z nich v tónině G-dur, druhá pak v F-dur. Když tyto dvě romance zazněly před 100 lety na prvním koncertě orchestru Radiožurnálu tehdejšího, hrál je František Daniel, tehdejší koncertní mistr České filharmonie. O 100 let později se solového partu ujme opět koncertní mistr České filharmonie, tentokrát Jan Mráček. Jan Mráček je houslistou, kterého na tento post pozval Jiří Bělohlávek. Stal se mimo jiné nejmladším laureátem v historii mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, zvítězil v mnoha dalších světových soutěžích a teď společně ve Dvořákově síni s rozhlasovými symfoniky otevírá 100. koncertní sezónu. Ludwig van Beethoven, dvě romance pro housle a orchestr, solistou je Jan Mráček, symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Elias Grandi.

Dvě kratší setkání solových houslí s orchestrem, dvě lyrické tváře Ludwiga van Beethovena, dozněly jeho romance G-dur a F-dur v podání Jana Mráčka a Symfonického orchestru Českého rozhlasu v provedení řídil Elias Grandi. A jak je slyšet, publikum ve Dvořákově síni děkuje Janu Mráčkovi i všem rozhlasovým symfonikům potleskem. Hudba je jazyk, kterému rozumí celý svět. Výrok připisovaný Antonínu Dvořákovi zní v případě rozhlasových symfoniků téměř jako součást jejich vlastního příběhu. Dvořákovou hudbu po desetiletí hráli doma i na zahraničních pódiích a její řeči bylo všude rozumět, aniž by zaznělo jediné slovo. A hudba Antonína Dvořáka bude znít i v rámci zahajovacího koncertu, během kterého vstupuje Sočr do té sezóny. Vybíráme z jeho orchestrálního cyklu Legendy. Už samotný název Legendy v nás podněcuje zvědavost, jaký příběh se za jednotlivými skladbami skrývá. Každá z částí má vlastní náladu, vlastní obraznost, jako by před námi otevírala jiný příběh, jehož obsah si musí dopovědět sám posluchač. Není přitom bez zajímavosti, že jedním z inspiračních zdrojů mohla být poezie Karla Jaromíra Erbena. Z 10 legend dnes zazní 4 čísla 6, 2, 10 a 3. 4 krátká hudební vyprávění od baladické a lyrické polohy až po taneční energii. Výběr z cyklu Legendy Antonína Dvořáka bude hrát Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Eliase Grandiho. Německo-japonský dirigent Elias Grandi vstupuje v letošní sezóně do čela Symfonického orchestru Českého rozhlasu jako jeho nový šéf-dirigent, zároveň umělecký ředitel. Narodil se v Mnichově, původně studoval violončelo, hudební teorii a komorní hru. Později také dirigování na berlínské Hochschule für Musik Hans Eisler. 8 sezon působil jako hudební ředitel Theater und Orchester Heidelberg. Dnes stojí také v čele Sapporo Symphony Orchestra a pravidelně hostuje u významných evropských i asijských orchestrů. A právě s Eliasem Grandim teď Sočr vstupuje do svého druhého století. Výběr z cyklu Legendy Antonína Dvořáka tedy za okamžik zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou právě přicházejícího Eliase Grandiho. Tak si užijte ještě tuto část první poloviny zahajovacího koncertu z té sezóny Sočru.

0: Dozněla poslední ze čtyř vybraných legend Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil jeho nový šéfdirigent a také umělecký ředitel Elias Grandi. Tím se uzavírá první polovina zahajovacího koncertu z té sezóny rozhlasových symfoniků. Smetana, Beethoven a Dvořák, tři jména, která stála také na programu prvního koncertu orchestru Radiožurnálu v roce 1926. 100 let existence rozhlasového orchestru ovšem neznamená jen historii zaznamenanou v koncertních programech. Je to také 100 let hudby před mikrofonem. Hudby, která od začátku nebyla pouze určena publiku v sále, ale také lidem u rozhlasových přijímačů. A právě to dalo tomuto orchestru zvláštní postavení. Koncertoval, natáčel, pořizoval snímky pro rozhlasový archiv a prostřednictvím vysílání přinášel symfonický repertoár posluchačům, kteří mohli být desítky nebo stovky kilometrů od koncertního sálu. Měnili se dirigenti, solisté i generace hráčů. Proměnila se technika a způsob, jakým hudbu posloucháme. Mikrofon ale zůstal jedním z nejbližších partnerů tohoto orchestru a platí to dodnes. Ve Dvořákově síni Rudolfína, jak slyšíte, začala právě přestávka. Na Vltavě ovšem pokračujeme programem, který připravil Petr Weber. K mikrofonu si pozval Jana Mráčka, solistu dnešního večera, který má navíc k rozhlasovým symfonikům vztah sahající až do dětských let. Řeč přijde samozřejmě na Beethovenovy romance, které jsme před chvílí slyšeli, a také na takzvaný velký a malý repertoár, ale nejen na něj. Jan Mráček je už 10 let koncertním mistrem České filharmonie a druhé desetiletí trvá také jeho solová dráha. A tak bude řeč o životě špičkového hudebníka, o České filharmonii i o tom, jak se po letech dívá na vlastní cestu. Nicméně první otázka patří rozhlasovým symfonikům. Má k ním ještě stále jedinečný vztah, když je zná doslova od svých dětských let?
1: Každá návštěva Sočuru je pro mě jedinečný zážitek, protože já jsem sice doma v dnešních dnech nebo letech v České filharmonii, ale to považuji za takovou tu domácnost dospělého člověka, už umělce, je to moje zaměstnání a hudební rodina, nicméně Sočer je pro mě rodina od dětství. Moje maminka, mnozí z vás vědí, že 35 let sloužila jako primistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a pro mě vlastně v podstatě téměř všichni, až na ty kamarády mojí generace, kteří tedy se konkurzním řízením probojovali do řad orchestrálních hráčů tohoto orchestru, tak pro mě ostatní všichni členové byly takové ty tety a strejdové, protože mamka mě samozřejmě velmi často brala na zkoušky i koncerty, když třeba nebylo hlídání a tak dále. Z tohohle důvodu je to pro mě opravdu velkou srdeční záležitostí a samozřejmě bylo to korunováno před, za chvíli už to bude téměř 20 let, kdy jsem se stal statutárním solistou Českého rozhlasu a odehráli jsme společně opravdu nespočet krásných koncertů, na které strašně rád vzpomínám, takže pokaždé, když mám šanci se vrátit k tomuto orchestru, tak si to nesmírně užívám a těším se na to vždycky.
2: Mluvil jste o mamince, která byla primistka, tedy seděla v prvních houslích, abychom to řekli trošku srozumitelněji, a váš tatínek taky seděl. Kde seděl přesně? Ten seděl zase v orchestru FOK, pokud se nepletu?
1: Ano, samozřejmě tam byl většinu svého působení v nějakých tělesech, nicméně v rozhlase působil taky řadu let jako zástupce koncertního mistra a tam odsaď právě přešel do Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK jakožto koncertní mistr, kde působil, myslím si, že 10 nebo 11 let na této pozici.
2: To bylo za kterého šéf dirigenta mimochodem?
1: To jste mě dal brouka do hlavy, to musím zjistit, protože to samozřejmě byla doba, kdy mě zajímalo tahat za sebou kačera a stavět na hřišti bábovky a takovéto věci šly úplně mimo mě a vidíte, že vlastně do dnešní chvíle mě vůbec nenapadlo se po takových věcech pídit.
2: Když tady teď odbočím jenom na vteřinku od toho rozhlasového orchestru a zeptám se na FOK, tam jste také byl hodně doma nebo přece vás brala do těch zkoušek víc sama máma?
1: Byl jsem tam určitě taky svým způsobem doma, ale rozhodně značně méně než v tom Sočru. S Fokem jsme taky nahráli ledaco, spousta krásných koncertů, ale ta frekvence byla o hodně menší. Ačkoliv v této sezóně se objevíme s Fokem i na nově vzniklém festivalu na Vysočině, takže na to se těším taky, ale ta užší spolupráce nebo ta frekventovanější spolupráce, ta probíhala vždycky se Sočrem a přeci jenom jak to bývá, to dítě víc tíhne k mamince, od toho se potom odvíjí vlastně i ta má nějaká blízkost těm daným orchestrům.
2: Už jsme na to tedy trošku ťukli. Mohl byste, chtěl byste, dokázal byste nějakým způsobem tu svoji dosavadní kariéru, dráhu nebo cestu popsat? Jak vlastně už tedy trvá dlouho to, že jste opravdu, už ne teda, že taháte kačera, ale že už jste opravdu, a ne kluk malej, který si učí na housle, ale že jste tedy profik?
1: Nerad bych o sobě mluvil v tomhletom rázu, přeci jen od toho by měli být jiní. Ale já se považuji za koncertního umělce od nějakých možná 15 let. Řekněme, že po vítězství na soutěži Beethovenu v Hradec začaly přicházet nějaké zajímavé koncertní a zejména tedy samozřejmě solové nabídky. A takže já bych zarámoval, teď jsem oslavil 35. narozeniny, od 15 let se tím víceméně, by se dalo říct, živím. Takže krásných 20 let kariéry.
2: Z toho koncertní mistr Filharmonie jste už kolikátým, pátým?
1: Desátým sezónu, to utíká to jako voda, ano, desátou sezónu.
2: A předtím to bylo, to jste byl v tom Sočru, tím statutárním solistou a tak dále a trošku jste ještě povlával jako spíš nezávisle a hledal jste?
1: Přesně tak, do té doby, vlastně, než jsem nastoupil na pozici koncertního mistra zde v České filharmonii, jsem působil výhradně vlastně jako solista a maximálně komorní hráč se svým milovaným Lobkovic triem s kolegou Ivanem Okáčem a Lukášem Klánským. Takže paradoxně zrovna nedávno v rozhovoru se mě ptali na nějaké orchestrální zkušenosti a já jsem do nástupu do České filharmonie v podstatě žádné neměl, protože i za dob studií, kde samozřejmě je povinnost hrát ať už v komorním nebo v symfonických orchestrech, tak já jsem bohužel tím, že už od 15 jsem měl hezké solové příležitosti, tak jsem většinou nemohl, protože jsem měl své vlastní koncerty. Naštěstí tam vždycky byla velká benevolence od vedení a samozřejmě asi doufám tedy chápali, že když tyhle příležitosti mám, tak je zbytečné je překazit nějakým klasifikací orchestrální hry ve škole a vždycky mě umožňovali se zhostit těch svých takzvaně řeknu kšeftů a jsem za to moc rád. Takže první v podstatě nějaký opravdu profesionální střet s orchestrální hrou jako takovou byl až samotný nástup do České filharmonie.
2: Ale dohnal jste to brzo, ne?
1: Věřím, že jo.
2: Ne, bylo to těžké, jako přece jenom mentálně řekněme, nemyslím technicky. Ale...
1: Já si do dneška pamatuju, když jsem přišel na úplně první zkoušku s Jiřím Bělohlávkem, tak jak jsem zrudl jako rajče a ten tlak mi vylít nahoru, protože samozřejmě je to úplně nová, jiná disciplína, ale tenhle pocit opadl velmi, velmi záhy, protože já jsem, teď bych nerad, aby to vyznělo nějak divně, ale v té době zejména, tedy samozřejmě bylo to něco úplně nového, tak jsem se opravdu připravoval na milion procenta a takzvaně neprůstřelně, což dneska už se úplně tak říct nedá, přeci jenom ten firmol už je jiný, ten záběr už je mnohem širší, počet koncertů v sezóně taky mnohem větší.
2: Ale neprůstřelnost už je získaná samozřejmě.
1: Samozřejmě ten repertoár za těch 10 let už se začal opakovat, takže o to je to snažší. Nicméně vždycky v sezóně přijde nějaký program, který je nový, to je samozřejmost. Ten nástup byl strašně příjemný v tom smyslu, že já jsem nenastupoval jako na rozdíl od mých kolegů na plný úvazek, já jsem měl pouze 0,2 úvazku, což pro koncertního mistra je téměř nic, protože samotný koncertní mistr má ještě něco lehce přes polovinu služeb, než má tutý hráč. Takže s tímhle 5 úvazkem, jak bych řekl, bylo vždycky dostatek času na všechno, na tu přípravu a vůbec seznámení se vším za prvé a za druhé. Drtivou většinu koncertů jsem prováděl s Jiřím Bělohlávkem, který měl obrovský krásně čitelné ruce a gesta a to byla velká úleva pro moje oči a i duši. A také se hrával dřív mnohem více ten náš domácí český program na rozdíl od dnešních časů, kdy opravdu ten záběr je obrovsky široký, tak dřív jsme i na ty zájezdy vyváželi výhradně dvořákovské symfonie. Jo, takže ten repertoár ze začátku mého nástupu byl, řekl bych, omezený i časově, protože jsem nemusel tak často hrát a z toho hlediska to bylo jednodušší a o to více jsem si to užíval.
2: Jsme v Dolfínu, tak tady se cítíte doma, nejen protože jste tady tedy v té filharmonii často a pořád, a předpokládám, ale i protože i ta maminka vás vodila i sem, jak si do toho zákulisí, a možná jste pak taky třeba někdy začal chodit na koncerty?
1: Je to přesně, jak říkáte. Ze všech těchto aspektů a pohledů jsem se tady nějakým způsobem ocitl. Spousta koncertů jsem samozřejmě navštívil jako konzervatorista zde přes ulici, kdy jsme do dneška si pamatuju, měli možnost si koupit lístek za 10 korun, jakožto konzervatorista. Nevím, jak je to dneska, věřím, že podobně. A vyposlech jsem opravdu nespočet úžasných interpretací. I jako malý kluk jsem se tady proháněl na koloběžce po chodbách. Dneska to dělám taky, akorát na té elektrické, když jezdím do práce. A opravdu se tady cítím jako doma a mám do dneška, chovám velkou vzpomínku k mému v podstatě prvnímu velkému nějakému koncertu, kdy jsem se zde ve 13 letech zhostil první věty Sibeliova houslového koncertu ještě jakožto student gymnázia, tenkrát Jana Nerudy na Žižkově s hudebním zaměřením, kde v rámci cyklu Josef Suk uvádí mladé talenty jsem právě jeden byl já s touto první větou a byl to pro mě ve 13 letech takový první střet s tím velkým pódiem a do dneška chovám krásné vzpomínky, dokonce mám z toho nahrávku doma. Je to až legrační koukat se takhle sám na sebe opravdu těch 25 let zpátky a vybavit si ty pocity, které mě v tu chvíli probíhaly hlavou. Přitom tam stojí úplně jiný tvor, úplně děťátko s oplácaným kulatým obličejem a v podstatě bezstarostný tvor, že jo, tenkrát člověka nic moc netrápilo. To opravdu jsem s tímto místem nesmírně spojen a všude, i kde můžu, i do světa, když jezdím, tak spousta, ať už jako solista, nebo často se dostanu i jakožto hostující koncertní mistr k nějakým kapelám, tak drtivá většina muzikantů nebo kolegů ze zahraničí, kteří v Rudolfínu hráli, tak jim to utkví v paměti, protože opravdu je to jako světový unikát po akustické stránce a já mám to štěstí, že můžu říct, že jsem tady doma dneska.
2: Mimochodem v roce 2033 by měla být otevřena Vltavská filharmonie. Umíte si představit, že se stejnými pocity tam budete hrát v sále moderním, který prostě toho genia Loci bude mít určitě taky, ale jiného charakteru samozřejmě?
1: Tak v první řadě je nutno říci, že ten sál je nevyhnutelně potřebný. Samozřejmě kapacita Dvořákovy síně je velmi omezená. My samozřejmě chceme, aby ta kultura po všech směrech se rozvíjela. Jeden z důvodů, proč vlastně Česká filharmonie v minulosti zařadila třetí abonentní koncert do toho abonentního týdne, je kvůli zájmu o vstupenky posluchačů a zkrátka ta kapacita nemůže nabídnout víc místa. Stejně tak je tady, tuším, 6 nebo 7 symfonických orchestrů v hlavním městě, takže a nemáme kde hrát všichni přeci jen. Takže ten sál je nevyhnutelný. Nicméně k podstatě otázky, já jsem takovej tradicionalista, až jako zpátečnicky přemýšlející i v té hudbě, i v samotné interpretaci. Já jsem nejšťastnější, když si pustím Oistracha nebo Scheringa, protože to je pro mě interpretační vrchol a to nejpokornější přistupování k hudbě jako takové, přitom plnokrevné. A tato místa, jako je právě Rudolfínum, mají podobný smysl pro mě, je tam ta historie, je to člověk stojí na těch prknech, na tom pódiu, podívá se pod nohy a říká si, tyjo, tady to všechno vzniklo a kdo všechno už tady stál a co se tady všechno hrálo, čímž nechci říct, že samozřejmě ty nové sály jsou úžasné. Podívejme se do Katovic, jo, v podstatě do celého Polska, tam mají úžasné sály. Teď jsme byli třeba v Helsinkách, kde je taky vlastně krásný sál, ale ty akustiky jsou dělané úplně jiným způsobem, než to bylo dřív, hodně pro výslovnost a pregnanci toho zvuku jako takového. A já jsem spíš takový ten akusticky do té koupelny, aby ten zvuk nás jako obalil a pomohl nám a inspiroval nás. Takže se všemi těmito aspekty dohromady budu šťastný za nový sál, ale těžko by se mi loučilo s Rudolfínem, velmi, velmi těžko.
2: Tak ale zpět k dnešnímu koncertu. Váš úkol, dvě Beethovenovy romance. Řekl byste, že to je malý repertoár, jsou to přece věci kratší a méně závažné než houslové koncerty, nebo je to přesto něčím repertoár ve velkých úvozovkách, tedy velký, respektive ještě jinak, existuje vůbec nějaký malý a nějaký velký repertoár?
1: Těžko říct, jak se taková otázka jak si uchopí. Já si osobně myslím, že malý nebo velký repertoár rozhodně neurčuje duráta daného díla. Ale kvalita kompozice jako taková. Mohlo by se třeba říci, malý repertoár bych použil ve srovnání třeba s tím, když noví, mladí, nadějní umělci kolem roku 12-13 let hrajou spíše Mendelssohnův houslový koncert nebo Saint-Saënův houslový koncert, protože třeba technicky ještě nedosáhnou na ty velké Čajkovský, Sibely a tak dále. Pak bych možná mohl použít malý repertoár, velký repertoár. Nicméně z dnešní dospělé optiky, už tedy člověka, co je 20 let v branži aktivně, zahrát dobře tento takzvaně malý repertoár je mnohdy mnohem těžší než ten velký toho Brahmse, kde se člověk může takzvaně vyválet a opravdu se do toho ponořit naplno, než ten vylehčený Mendelssohn nebo Mozart, který třeba technicky neskýtá takové úskalí jako ten Brahms, ale zahrát ho hezky stylově je opravdu velmi, velmi těžká úloha. A co se týče Beethovenových romancí, tak tam bych rozhodně nechtěl použít malý repertoár, protože to je dílo, které liricky tak krásně vypráví a je tak plnohodnotné a opravdu plnokrevný Beethoven, že si myslím, že leckterý mistr s tím může mít velké problémy.
2: Máte před sebou studium nějakého kusu, nějakého skladby, koncertu, ať už starší nebo moderní, to je jedno, který jste zatím, nebo kterou jste zatím neovládl a čeká vás to?
1: Tak zrovna se tak stalo, protože jste právě doposlouchali první romanci Ludvíka van Beethovena, kterou jsem se učil výhradně, zatím tedy doufám, že zatím pro tento koncert. Tu druhou romanci F-dur už jsem hrál s Českou filharmonií na novoročním koncertě, tuším tak 6 let zpátky, ale nikde jinde také ne, takže bych řekl, že to je velmi exkluzivní repertoár, alespoň z mé strany.
2: A do budoucna tedy třeba, já nevím, uvažujete, nebo jste oslovil nějakého skladatele, což někdy interpreti dělají, aby vám něco napsal třeba i velkého, nebo zatím takhle neuvažujete?
1: Neuvažuji, protože ten repertoár, zejména pro housle, je až téměř nevyčerpatelný. Občas závidím kolegům, kteří hrají na jiné nástroje, kde ten repertoár není tak obsáhlý, ale většinou se v sezóně stane, že vždycky jeden nebo dva programy člověk musí nastudovat. Já jsem třeba tuhle sezónu začínal s Lukášem Klánským na Mendelssohnově festivalu ve švýcarském Wengenu, kde jsme výhradně pro tento zahajovací koncert tohoto festivalu nastudovali třetí houslovou sonátu Mendelssohnovu. Vždycky se najde něco, co člověk musí nastudovat nového. K otázce, jestli bych oslovil někoho, aby mi něco napsal, já se zase vrátím zpátky, jsem zpátečnický, já jsem v té době toho Oistracha a zejména v tom romantismu jako takovým, takže pokud bych chtěl něco napsat, tak spíše v takovémhle romantickém duchu, než v té tendenci soudobé hudby. Já jsem v minulosti třeba takhle před 2 roky se učil Stravinský houslový koncert, který je teda famózní. Ač je durátou krátký, má něco lehonce přes 20 minut, tak je technicky velmi náročný, ale nádherný. A Stravinský má úžasný hudební jazyk a prováděli jsme ho s Jakubem Hrušou v Bamberku. To byl krásný koncert, ale jinak teď, když se podívám dopředu, tak možná mě čeká, ale to je takové oprašování, protože na novoročním koncertě letos budu hrát solově také s Českou filharmonií, kde bude Kreisler Preludium a Allegro a Thais Meditace. Masneta, což jsou ty skladby, které už jsem v minulosti hrál, ale za dob studií na konzervatoři, takže to už je přeci jenom 20 let, takže spíše takové oprašování, ale jinak se držím v této sezóně ověřeného repertoáru v podobě Čajkovského slové koncertu, Sibelia, Dvořáka a další.
2: Hovořili jsme spolu o vašem vztahu k České filharmonii, o vašem vztahu k rozhlasovým symfonikům, tak možná ještě otázka, která směřuje k vašemu vztahu k rozhlasu jako médiu, jako instituci, ale hlavně jako médiu. Předpokládám, že Vám nevadí, když tady jsou mikrofony v Rudolfínu, předpokládám, že si to užíváte. Tři tečky.
1: Zrovna teď nedávno jsme s kolegou Jiřím Vodičkou natáčeli podcast, kde jsem tohle téma jaksi přivedl. Není mi to vůbec příjemný, abych řekl pravdu. Já jsem koncertní umělec, já si užívám to, ten okamžik toho samotného momentu, tu efemérnost té muziky jako takový.
2: Což záznam jaksi trošku je proti tomuto.
1: Přesně, ale je to takhle, samozřejmě, když se ta interpretace nebo ten výkon můj jako, nebo kohokoliv povede, tak je to úžasný, že je to zaznamenaný. Ale já jsem na sebe velmi, velmi přísný a málo kdy jsem s něčím spokojen. A přeci jen ty mikrofony, když tam vidíte to červené světýlko, rozsvítit se, tak vám to do toho mozku střelí nevymazatelnou informaci teď nebo nikdy. Což samozřejmě na koncertě jako takovým je taky samozřejmě. Ale přeci jenom je tam furt takový, to jsme jenom lidé, když se něco stane, spíš to ukáže tu lidskost a já jsem třeba takový, že rozhodně nejsem neprůstřelný, jo. Vždycky tam něco je, ale mě to uklidní, já v tu chvíli, většina lidí to má tak, že je to jako vyhodí a říkají si, ježiš, a teď se něco, já to mám přesně naopak, já si vždycky řeknu, tak teď už jsem si to odbil, už jsem si tam zahrál ty tři falešní noty a teď už si to budu jako užívat, jo. Což na ten mikrofon se vylučuje, tam je to přesně opačně, tam člověk samozřejmě chce, protože tu hudbu tady tedy po sobě nesmazatelně zanechá na té nahrávce, tak chce, aby byla samozřejmě co nejlepší a mě vždycky máma říkala, nehraj líp, než umíš a je to hrozně těžký udělat v praxi.

Jako hudební doplněk k přestávce, v níž Petr Weber vedl rozhovor se solistou dnešního večera Janem Mráčkem, jsme se vrátili do roku 2005 a vyslechli kantábile D-dur opus 17 pro housle a klavír Nicola Paganiniho. Jak je Jan Mráček tehdy v necelých 15 letech zahrál na závěrečném koncertu vítězů 47. ročníku Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí. Paganiniho hudba nás zároveň přenesla zpátky do Dvořákovy síně pražského Rudolfína. Tady už se publikum znovu usazuje, rozhlasový symfonikové se vrací na pódium, budou ladět a za několik okamžiků začne druhá část zahajovacího koncertu z té sezóny Sočru. Dnešní večer otevřel jubilejní sezónu návratem k úplným začátkům orchestru. Oslavy jeho století ale dneškem zdaleka nekončí. Budou se vlastně vinout celou nadcházející sezónou. Sočr bude tradičně doma v Rudolfinu, obecním domě i betlémské kapli. Koncertovat bude ale třeba i ve Fóru Karlín nebo španělském sále Pražského hradu. A jubilejní program nabídne několik skutečně mimořádných setkání. Vedle nového šéfdirigenta Eliase Grandiho před orchestrem stane Jakub Hrůza, Václav Lux, Tomáš Netopil, Anna Maria Patino Osorio nebo bývalý šéfdirigent Petr Popelka. Ze soulistů přijedou například violončelista Gauthier Capuçon nebo klavírista Lukáš Vondráček, mezzosopranistka Paula Marihy. Znovu se setkáme také s houslistou Janem Mráčkem či hornistou Radkem Baborákem. A přestože 100 let rozhlasových symfoniků nelze oslavit pouze jedním druhém koncertu, tak bude mít sezóna i docela jiné podoby. Čeká nás novoroční koncert, dva večery připomínající 200 let od úmrtí Ludwiga van Beethovena, společný koncert s kapelou Monkey Business, projekt 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii nebo koncert Pod mě pro světlušku. Součástí programu budou také světové premiéry českých skladeb. Teď už ovšem zpátky k dnešnímu programu. Celá druhá polovina patří Zdeňku Fibichovi a jeho symfonii číslo 2 S-dur opus 38. Fibich ji psal v letech 1892-93 v mimořádně osobním období svého života, kdy se prohluboval jeho vztah k Žačce, pozdější divadelní kritičce, libretistce Anežce Šulcové. Skladba měla po svém uvedení úspěch nejenom doma, ale i za českými hranicemi. Za několik měsíců po pražské premiéře ji ve Vídni uvedli třeba vídeňští filharmonikové. Teď ovšem Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením právě příchozího nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Zdeněk Fibich, symfonie číslo 2.

Právě jsme vyslechli poslední tóny druhé symfonie Zdeňka Fibicha. Tím zakončuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu svůj první večer z tého roku. Před 100 lety začínal jako orchestr Radiožurnálu. Za 100 let se změnila města, koncertní sály, technologie i způsob, jakým hudbu posloucháme. Něco ale zůstává stejné. Hudba vzniká z okamžiku, kdy se lidé společně nadechnou a začnou hrát. Dvořákova síň teď děkuje Eliasi Grandimu a rozhlasovým symfonikům. A jedná se o potlesk na konci koncertu, který měl přece jen trochu jinou váhu než obvykle. Dnešním večerem SOČR nejen zahájil novou koncertní sezónu, ale otevřel své druhé století. Předchozí chvílích jsme se vydali po stopách programu, kterým se tento orchestr před 100 lety poprvé představil veřejnosti. Teď už se ale můžeme dívat opačným směrem dopředu. V sezóně, která přinese nová setkání, nové skladby a nové interprety a především k první společné sezóně orchestru s jeho šéf-dirigentem a uměleckým ředitelem Eliasem Grandim. Jemu teď a všem rozhlasovým symfonikům bouřlivě tleskají posluchači tady ve Dvořákově síni pražského Rudolfína. Tak ať už bude další století rozhlasových symfoniků znít jakkoliv, jeho první tóny zazněly 24. září roku 2026 tady ve Dvořákově síni Rudolfína. Děkujeme, že jste tento okamžik sdíleli s námi. Poslouchali jste přímý přenos zahajovacího koncertu jubilejní z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dvořákovy síně Rudolfína ho vysílali stanice Český rozhlas Vltava a Český rozhlas D-dur. Dnešní koncert byl zároveň součástí prestižní koncertní série Prémiové koncerty Eurorádia. Vážení a milí, za zvuku krásného, plného potlesku se loučíme s vámi, a to z Dvořákovy síně pražského Rudolfína. Děkujeme za pozornost, přejeme vám příjemný zbytek večera a naslyšenou u dalších koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

To byl Perslův Dioklesián, orchestrální svita se zpěvy. Zpívali Nancy Argenta a Michael Chance. Freiburger Barock Orchester řídil Gottfried von der Goltz.

Jana Kučeru vídáme s taktovkou u zajímavých projektů kombinujících orchestrální hudbu s populární nebo jazzovou. Také jeho skladatelské dílo překračuje žánrové hranice. Důkazem toho je i jeho svita pro smyčcové kvarteto a orchestr. Hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Epoch kvartet řídí sám autor.

0: To byla svita pro smyčcové kvarteto a orchestr Jana Kučery. Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Epoch kvartet řídil autor Jan Kučera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Christoph Graupner byl německý čembalista a skladatel, zemřel 10 let po Bachovi v roce 1760. Budeme je poslouchat jeho kantátu Herr die Erhebensich, kantáta pro smíšené hlasy sólové i sborové a instrumentální doprovod. Zpívá a hraje Collegium Vocale Gent, řídí Filip Herevéche.

0: To byla kantáta Herr die Erhebensich od Christofa Graupnera. Zpíval a hrál Collegium Vocale Gent, řídil Filip Hereveche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Zdeněk Šesták je znám jako objevitel a propagátor citolipské školy, ale je autorem rozsáhlého skladatelského díla také. Napsal 6 symfonií, budeme poslouchat poslední z nich. Zdeněk Šesták, symfonie číslo 6 s názvem Věčný nepokoj srdce. Má 4 věty, hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řídí Marek Štylec.

Johann Adolf Hasse působil na vrcholu baroka a počátku klasicismu v Německu a Itálii, kde psal hudbu pro drážďanskou hofkapele a pro neapolského krále. Poslechneme si Hasseho Salve Regina, moteto pro kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívá James Bowman, kontratenorista, hraje The King Consort, řídí Robert King.

To bylo Salve Regina Johana Adolfa Hasseho v podání Jamese Bowmana, hrál The King Consort, řídil Robert King.

Jaroslav Smolka byl obávaný profesor dějin hudby na pražské AMU, ale také hudební teoretik, který se jako jeden z prvních zabýval Janem Dismasem Zelenkou a zanechal také řadu zajímavých skladeb, v nichž se nezapře přístup hudebního vědce. Jaroslav Smolka, Mlha sklíčenosti. Je to fantazie pro sólovou violu na poslední skicu Bedřicha Smetany. Hraje Jitka Hosprová.

Jitka Hosprová zahrála Mlhu sklíčenosti Jaroslava Smolky, což byla fantazie pro sólovou violu na poslední skicu Bedřicha Smetany.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u poslechu stanice D-dur. Následujícím čtyřhodinovým hudebním blokem vás bude provázet a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. Těšit se můžete například na hudbu Josefa Myslivečka, Georga Muffata nebo George Gershwina. Začneme ale ve světě opery 18. století a dvěma ukázkami z díla Antonia Salieriho. Budou to dvě árie z hrdinsko-komické opery o dvou dějstvích Kublaj, velký chán tatarský. Salieri ji složil v roce 1788 na libreto Giovanniho Battisti Castiho jako parodii na dvůr ruského cara Petra Velikého. Kvůli tomu ji také císař Josef II. Zakázal uvádět, neboť Rusko bylo tehdy významným spojencem Rakouska-Uherska. Dvě árie princezny Alzimy zaspívá sopranistka Diana Damrau za doprovodu souboru Le Cercle de l'Harmonie. Dirigentem je Jeremy Rohrer.

To byly dvě árie princezny Alzimy z opery Kublai Velký chán tatarský od Antonia Salieriho. Zpívala německá sopranistka Diana Damrau. Tu si za okamžik poslechneme ještě ve dvou áriích z opery Kouzelná flétna. Ze slavné pohádkové opery Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791 jsou připraveny dvě árie Královny noci.

0: Sopranistka Diana Damrau přednesla dvě árie Královny noci z opery Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázel orchestr Le Cercle de l'Harmonie s dirigentem Jeremy Rohrerem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujících minutách dostane na naší stanici prostor zajímavé dílo českého kontrabasisty, dirigenta a skladatele 20. století, Františka Hertla. Hertl zanechal významnou stopu například jako první kontrabasista České filharmonie za Talichovy éry, jako člen Českého noneta nebo dirigent brněnského rozhlasového orchestru. Ze skladatelského díla Františka Hertla nyní zazní koncert pro kontrabas z roku 1957. Ve verzi s doprovodem klavíru nám skladbu neoromantického stylu představí kontrabasista Robert Vizváry a klavírista Ivan Koska. Nahrávka vznikla v roce 2022.

0: Dozněl koncert pro kontrabas a klavír od Františka Hertla. Hráli Robert Vyzváry a Ivan Koska.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v tuto chvíli vás zvu k poslechu jednoho z oratorií Josefa Myslivečka, významného českého skladatele doby raného klasicismu, který prožil část života v Itálii. Připravena je nahrávka oratoria Adam a Eva na italské libretto Giovanni Granelliho. Premiéra Myslivečkova zhudebnění příběhu o vyhnání Adama a Evy z ráje se konala v roce 1771 ve Florencii. Oratorium mělo úspěch a také Mozart ho označil za dílo plné ohně, ducha a života. Na nahrávce, vydané v roce 2019, se představí jako Adam tenorista Valerio Contaldo, jako Eva mezzosopranistka Luciana Mancini, jako anděl spravedlnosti sopranistka Roberta Mameli a jako anděl milosrdenství sopranistka Alice Rossi. Soubor Il Giardellino řídí Peter van Heygen.